řekni, kde ty dívky jsou. Co se s nimi mohlo stát? Řekni, kde ty dívky jsou. Kde mohou být? Muži si je vyhlédli, domů sebou odvedli. Kdo to kdy

řekni, kde ty kytky jsou. Co se tady mohlo stát? Řekni, kde ty kytky jsou. Kde mohou být? Dívky je tu během dne. Otrhali do jedné. Kdo to kdy pochopí? Kdo to kdy

každý z toho zčerveňajú obelíčka. Netancujem nikdy bez elánu, nebojím sa, že mám nôžky z porculánu. A kole tak sa točiť budeme, hudba hraj až

0: Všetci sme už boli svedkami toho, čo dokáže taký zub času. Hlodá a hlodá a hlodá a hlodá. Neobstoja pred ním ani múry, ani pevnosti, ani spingy, ani pyramídy, proste nič.
1: Nič?
0: Nič.
1: Fakt nič?
0: Nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič.
1: Tak na čo potom pracovať?